0: radio. No music, no life.
1: Well, not 6 in forever.

Ahoj, tady Filip Pacina, a.k.a. DJ Poem. Zvu tě k poslechu mé show Eminem, tedy Mixtape Medley. Uslyšíš rap, trap a R&B ze starší i novější školy. Každou středu ve 13 hodin na

Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku sejeme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co má šár, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.

0: State of Mind on Slow Down Radio.
1: Gritsky State of Mind on Slow Down Radio.
2: I do my thing, DNCUK, don't give a fuck, yo, Barry Foles all day.
3: Zajímá vás aktuální britská scéna? Britský State of Mind se Simoncem, a.k.a. Craig Monster. Každý úterý ve 12.00 přesně.

afterparty víkendu nebo warm-up následujícího týdne? Weekend Aftertaste s DJ Cube Positive každou neděli od 8 do 10 večer. Well, Bill, what would you say the blues is?

no music, no life.

0: Dále.
1: Ahoj, já jsem DJ Affect. Like it slow, všechno, co je pomalý, je boží. Hodina plná jihu, Houston, Memphis, ale nezapomenu ani na Brooklyn. Like it slow. Každý čtvrtek od 8 hodin večer, hodina mýho živýho hraní, hodinový mix, Like it slow, DJ Affect, každý čtvrtek od 8 hodin večer.
2: DJ Affect in the mix.
3: Yes, Empress Divine. Every time I'm looking at your face, you make my world a brighter place. Yeah. And your majesty and grace.

0: Tohle algoritmus neumí. FaceTime, Matěj Grulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime, Jaro Kosiga a Matěj Grulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.00.
0: U nás

Schlüssel, Mann. Komm mal, wo ist mein Panzer?

0: Reklama.
1: Ahoj brajlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt.
3: To byla
0: reklama.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
4: Dík.
5: Britský state of mind on Slow Down Radio.
6: It's that big and dirty stinking Britský state of mind on Slow Down Radio.
5: Britský state of mind on Slow Down Radio.
7: I do my thing in GMC UK. Don't give a fuck, y'all very foes all day. Yo.

0: big and dirty stinking britský state of mind.
1: Pšt, reklama.
2: Jedna jediná.
3: Ahoj, já jsem Jero, jsem aktivní umělec, jsem artist. Najdeš mě na platformě Vplay, moje hudba, moje komunita. Co je Vplay? Vplay mi dává možnost nabídnout fanouškům exkluzivní obsah, sám si nastavuju cenu za moji tvorbu a jsem v přímém kontaktu s fans, kteří moji hudbu opravdu podporují. Díky za vás. Jo, a tady o mém dosahu rozhoduje komunita, ne algoritmus. Stahuj apku nebo čekuj web. Vplay.com. Jednoduché Vplay.com.
1: To byla
4: reklama.
2: Jedna jediná.
5: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe. Dík.
6: This is Miles Bonney, and you are listening to Slow Down Radio.

0: Slow down radio.
1: Tak, co si dneska tady všechno můžeme navařit? By the way, tohle je jedna věc z desek, který dělal DJ Witch, instrumentální záležitosti jménem Cestovní horečka. Tohle je konkrétně pětka. Dobré se po těch deskách podívat. Takže se tam spousta zajímavých záležitostí.

No a zajímavý záležitosti taky najdou naši Slowriders na našem Hero Hero Patreonu Forenders. A například tento týden až do neděle tam soutěžíme o pucle a Art in Transit, což je pucle, který má 1000 kusů a je tam taková stará fotka New Yorku od Marty Cooper. Si hodně známé autorky fotografií těchto fotek, kdybych to měl říct takto. Takže až do neděle tam můžete soutěžit o tuto záležitost a v neděli tam rozjedeme další soutěž. Případně odkazy jsou na stránkách Slowdown Radio v sekci Jak nás podpořit. Taky už tam najdete záznam včerejšího vysílání pořadu Grime Time, pořad nejen o skateboardingu.

No když máme dneska tu středu. Tak můžeme dneska i klidně. Pokud byste si řekli, hele, bylo by super, kdyby tam zahráli tohle. A tak jako pošerovat s námi třeba váš hudební apetit. Tak mi dejte vědět na náš WhatsApp 720 600 811. No a teďka už tohle klasika. Frankie Cutlass, Puerto Rico. Zdravíme Kubu do našeho komunitního chatu. Startujeme.

0: No music.
1: No music.
0: No life.
1: No life.
2: A zase tam hodíme nějaký jiný věci, ale stále je to v té naší Slowdown Radio. Teďka nechci říct, použít slovo lajně. Tohle, Duran Jones, Reach Out.

Tohle je PG Morton. Který vystoupil i v Berlíně. Tam jim od vás přišli nějaký videa. Vypadalo to nádherně. Jinak kdo by nevěděl, tenhle ten skladatel, multi člověk, který by the way je i tak jako v Manon 5. To je PJ Morton, tak si ho pojďme na.

Tak, jednou Trax, ještě jednou JD, protože proč ne? Ale tady chtěl někdo. Na tyhle rána. Jedna kejta rána. Na ten hlas, to je Kali Uši.

0: life.
1: No a po půl osmé. Takhle sem přijíždí producent The Count. Takový jeden divočák. Mark Ribaud.
2: The way you make me feel.

0: Tonight on 102.1, it's Denny Cascade and the gang. And
1: Denzel, are you really making an album?
2: Tak tohle byl Dan Zekary. Ano. A teďka si dáme, hele, jeden win. A tak jako předělaný. Od člověka z UK, který se jmenuje L-Train. A ano, J-Rock win. L-Train Eat It. Pojďme na to. Dobré ráno.

0: Dobré ráno.
1: Přesně tak, dobré ráno. No a co si třeba teďka dát? DJ Jazzy Jeff. Ten hlas, to je Rhymefest. Ten hlas, to je Dan Jordan. Tak ještě jednou. Hele, tak ještě jednou. My můžeme. Rhymefest, Amir, což je syn DJ Jazzy Jeffa. Boy in the girl show, I forgive it, my father focusing on the world mode. Been around it, now it doesn't count if I don't have accounts with zeros that surround it. Dog reality is a bitch, but not a cocker spaniel. Watch your high. Tato věc vznikla v projektu M3. Reality is a bitch, I let it lick on my lips, I saw the slip of his tit. A nedávno proběh další playlisty treat, což je akce, kdy Jazzy Jeff pozve k sobě domů spousta umělců, který má rád, který třeba objevil i třeba někde na sociálních sítích, takhle vlastně, když jsem kdysi dělal rozhovor s člověkem ze Sacramenta, který se jmenuje Markus Mary, tak jemu se vlastně ozval přes Instagram, pak se spojili lidi a jel tam. Tak třeba zase vznikne nějaká další deska. Chceme další desku. Jazzy Jeff, prosíme.

0: Krásná to věc. Nech to hrát až do konce, prosím. Yes, a my jdeme dál.
1: Be yourself, be happy.
0: Be happy.
1: It's good for you, for your heart.
0: A nejen ve středu 14. října. Tohle je Sage Monstrosity. Trošku instrumentálních záležitostí tady u nás na Slowdown Radio.

Tak a to dneska stíhneme ještě do 8, no zase k té kávě. Raní tady v rámci Morning Coffee si dáme tuto parádní záležitost. Pan Corto Alto a jeho záležitost 4:16 AM. Zdravím všechny, kteří stávali ve 4:16 AM.

0: You are listening to Slow Down Radio.
1: No music, no life.
2: Tak to byl skvělý pán ze Skotska jménem Kurt Alto. No, do 8 ještě takhle se zasníme. Tohle jsou Sarah Creative Partners a jejich Dreamin'.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože? Servisuje?
2: Servisuje.
0: Himr.servis.cz
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
6: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
0: Himr.servis.cz
2: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt.
7: To byla...
0: Reklama.
1: Jedna jediná.
8: Pro tebe.
7: Ne, pro tebe.
8: Pro tebe.
7: Ne, pro tebe.
2: Dík.
9: Morning Coffee with DJ Poofaz on Slow Down Radio.

Tak máme krátce po 8. Stále Morning Coffee, stále Slow Down Radio. Díky, že posloucháte. No a včera mi někdo poslal, že vlastně, když jsme přemýšleli třeba, jak někde na sebe takhle chci upozornit, tak jsme říkali, tak všude možné po světě se používá to, když máš zpomalit autem, že jo, slow down. A říkali jsme si, jestli by se to tady chytlo. No a teďka vlastně Jakub Karlík, který myslím, že stojí za mnoha projekty, a to myslím, že můžeme probat i s Patrikem potom po pořadu Grime Time, namaloval vlastně Uštrus Majeráku na zem u jedné základní školy, právě takovou hezký věci na zem. A dominuje tam takový slow down na zemi. Hele, nic jsme nemuseli dělat a máme takovouhle gerilu. Krása. Děkujeme. Tohle je Isko.

Tak tohle skvělá záležitost. Far, Doom, Gloom a... Lehce ještě si dáme. Jeden letní. Za okny už to tak nevypadá. Ale my můžeme. Poznáváte hlas Anderson .Paak, s ním Cordae.

0: Ráno.
1: Dobré ráno.
2: Přesně tak, dobré ráno. A k tomu ráno. Jednou Taylor McFerrin. Tohle věc jmenuje Memory Digital. A za chvilku si zase připomeneme jednu soutěž.

0: You are listening to
1: Slow Down Radio.
2: No music, no life.
3: A jak jsem slíbil, až do zítra, jenom připomínám soutěž, která nám běží s naším parťákem Grillhammer, kdy můžete vyhrát na tento pátek řízenou degustaci prvotřídních rumů a vyzrálých stejků. Grillhammer se nachází v severních Čechách, takže do toho máte blízko z okolí Mladé Boleslavy, České Lípy, Mimoně, Jablonce, Liberce, ale třeba si tam zajet odkaďkoliv, z Kolína, z Prahy, z Ústí nad Labem, z Teplic, nebo prostě třeba úplně odjinak, pokud si budete chtít udělat takovýhle páteční výlet, tak my pro vás tady máme speciální jednu záležitost. Ty můžete vyhrát degustaci pro dvě osoby zcela zdarma. Ta jedna degustace stojí 2190 Kč, my pro vás máme dvě. A jediné, co pro to musíte udělat, je napsat na náš WhatsApp 720-600-811, jaký steak byste si dali. To znamená třeba, oni tam budou mít japonské wagyu, bizona, soba, pštrosa, zebru, krokodýla. Takže co byste si tam dali? Soutěžíme do zítřejšího čtvrtka a napište na nám náš WhatsApp 720-600-811, jaký steak byste tam chtěli ochutnat. No a my jdeme, hele, šťavnatě dál.

Tak skvělá záležitost od The Soul Children. A když jsem říkal, klidně napište, kdybyste tu něco chtěli slyšet, tak to plním jednu zprávu z našeho WhatsAppu. Nebylo by tam něco klasického z 90. z Francie? No tak, tady posílám. Dobré ráno.

0: No music.
1: No music.
0: No life.
1: No life.
2: No a další přání. Nebyl by tam nějaký music soul chart? No hele byl. Myslím, že tohle takhle po ránu může být. Jak já říkám, timeless music.

0: Slow down radio.
1: Yeah. Zamíříme do Anglie. Fucci, no favors. Krátce po půl deváté tady u nás na Slow down radio.

0: Slow down radio.
1: No, pokračujeme dál. Dnešní píseň na přání na rádiu Slow down. Zdravíme dalšího Slowridera. Zdravíme na náš WhatsApp 726 811. A ta zpráva zněla: dobré ráno, jestli se vejde. Co třeba RJD2? No tak tady to máte.

Takže takhle, RJD2 2009 ve středu 14. října. Co to znamená? Pak je ten listopad. A pak zase ten prosinec. Už čekám jenom zase na ty vánoční světla na těch lampách. Kdy to bude? Příští týden? Blázinec? Šílenství? Nech to bejt. Na našem WhatsAppu 726 811 taky přistála zpráva. Ahoj, a co třeba něco od tohodle pána? Zdravíme Adama.

0: Radio.
1: No music, no life.
2: Tak. Ještě si jdeme do deváté, než nastoupí Jaro Kosiga, jeho Beat Brunch. Ano, ano. Jednou Ezra Collective.

Radio. No music, no life. A ještě stihneme tuhle. Tohle přání. Může být? Samozřejmě klasika Under Me Slang Tank.

Včera jsem to upozoroval na novinku z německého labelu Melting Pot Music. Tak si tu novinku pojďme připomenout. Tweet One. Věc názvem Fo Ca Fi. Za chvilku bude konec po kafí. Pojďme!

Tak. Tohle je Tweet One. A je novinka z chystaný desky. A ještě jednu novinečku. Taky včera jsme si říkali a hráli poprvé. Tohle je Blue Step. Arena. Známe i jeho jiný sound. Ale takhle zní jeho novinka. No, my jsme na konci dnešní Morning Coffee. Za chvilku teda z Prahy připojíme na Liberecko. Jero Kosiga, jeho Beat Brunch. A tak dále, a tak dále. Kompletní program najdete na slowdownradio.cz. Víme, že stále soutěžíme s Grillhammer. Jero vám to ještě několikrát připomene. Myslím, že tohle by stálo za výlet. No, my se opět slyšíme zítra ráno v 7. Dáme si tady spolu kafe. Co vy na to? Hele, Agáta. A proč neříkáte v tom rádiu zpravodajství, čas, dopravu, svátky a tak? Protože Agáta. Tak všechno nejlepší. Slaví dneska ještě někdo svátek? Uvidíme. Tak jo, zítra, ahoj, nazdar, čau.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Ahoj, já jsem Fanda. Jo, jsem aktivní fanoušek hudby. Chodím na koncerty a podporuji umělce napřímo. Na Vplay. Co je Vplay? Tady si sám vybírám, komu dám svý peníze a díky exkluzivnímu obsahu jsem blíž svým oblíbeným umělcům a podporuji jejich talent, ne algoritmus. Vplay, platforma bez prostředníků. Stahuj apku nebo čekuj web. Vplay.com. Psáno jednoduché V, I, Play.com.
0: Pšt, to byla
1: reklama. Jedna jediná.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
5: Dík. Yo, what up? It's Amit from Queens, New York, and you're listening to Slow Down Radio.
6: Yeah. Unite, unite, unite.

jestli já se nepletu, ukažte mi to. Jasně, to byl Coffee Stone a Flowers Flow, teď už, když skončilo to ranní kafe, máme přepnuto z Prahy sem k nám do Liberce, tak si dáme další kafe. No ale Ruda říkal, tak jako proč tady nemáme ty zprávy, že jo, to když dneska teda má ta Agáta Christy svátek a všechny další Agáty a jestli slavíte svátek a zprávy. No tak si to uděláme trošku po britsku, posloucháte BBC Good Morning Britain, dneska 14. října středa, takže UK Sounds Wednesday na Slowdown rádiu. Tak co bychom tady měli tak jako za zprávy, tak třeba nějaký breaking news from the UK, tak Británie se chystá na pořádný fičák. Ve Skotsku dneska meteorologové varují před nárazy větru a rychlosti až 40 km za hodinu. Pak se řeší samozřejmě money, britská centrální banka řeší úrokové sazby, ekonomové diskutují, jestli budou peníze ještě dražší. My na Slowdown Radio máme jednoduchý ekonomický model, dobrá muzika je zadarmo, špatná muzika vás stojí nervy. Ha, tak ale my samozřejmě žádný zprávy u nás mít nebudeme, jdeme opravdu jenom po hudbě, začíná Brit Brunch až do 12. hodiny. Aktuální hudební britská scéna napříč všemi žánry, který my tady máme rádi.

Tak skvělý duo, dozapínáte až teď, tak beat brunch se proměnil v Brit brunch, hrajeme čistě britskou muziku. Next Northwest a Annie, tahle dvojka, můžeme říct takový trošku alternativnější hip-hopový scény, kterou mám samozřejmě taky moc rád. No a posloucháte UK Sound.

je být lepší v 9:31 minut. Každý chceme být asi lepší, nemyslím si, že by někdo chtěl mít v životě jako mindset. Já budu už jenom horší a horší a horší. Ale kdyby přece jenom, klidně dejte vědět, 720 600 811, zdravím vás všechny, kdo píšete, Burča. Dobrý ráno, jestli se vende, co třeba RJD2, Her Majesty's Social Request, yes, díky. Dobrý tip. Já ale si zkusím podívat na RJD2 na trošku z britského úhlu pohledu, protože jestli se nepletu, tak RJ je americký producent. Tak zkusíme najít nějakou hostovačku, nějaký takzvaný featuring. Teď už ale Jess Caris. Předtím to byla totiž Pip Millett, její a Colors Show, anebo taky Georgia Smith, Don't Leave. Teď už teda Jess Caris.

Tak jo, je teď jeden britský hudební chameleon a bude to takový oslý můstek k tomu RJD2. Jamie Liddell, bych mu říct tak jako hezky česky, Jamie Liddell. Jamie Liddell, rodák z Huntingdonu, který začínal u experimentální elektroniky. Postupně se z něj stal takový jeden z nejorigo soulo zpěváko z britské scény. A pozor, tenhle ten chlapek je taky beatboxer, což se mnou samozřejmě rezonuje na jeho vystoupeních na pódiu. Loopuje, pomáhá si s efektama a udělá prakticky celou kapelu. Takže v něm je trošku slyšet Stevieho, trošku toho Prince, ale pořádná dávka elektroniky a to máme samozřejmě rádi. A není to žádný mladý ořezávátko. Si se podívám, ano, narozen 18. září roku 1973 v Anglii, takže dneska 53. Žánr neo soul, funk, elektronika, experimentální R&B, takže tohle je Jamie Liddell.

No, my si dáme rovnou rubriku Třikrát a dost, ale věc jmenuje Nothing Else, na featuru taky Muramasa. Dneska potom si dáme You Know My Name, ano, a do třetice na produkci RJD2 a Jamie Liddell. Shit, burn my clothes, I know this is it.

0: Slow down.
1: Rádio.
2: Pokud zapínáte až teď, tak 9 hodin, pomalu 45 minut. My si dáváme rubriku Třikrát a dost s Jamiem Liddlem, a.k.a. Jamie Liddle. No a slyboval jsem, že si dáme na produkci RJD to throw it all.

0: Možná máte dojem, že vám kape kohoutek doma. Ne, to tady kape RJD2, věc, která vyšla na RJ Electronic Connections dva roky zpátky už, 15. dubna 2024. Chewy Tall, pokud zapínáte až teď, a Jamie Liddell v rubrice Třikrát a dost.
1: Slow down.
0: No a teď takové skoro sesterské duo Georgia Smith a Shaybo, My Sis. Pro všechny naše slowdownové sestry příjemné krásné dopo. I'm making money moves, rise and shine, on my grind, preach.

Myslím, že super věc Georgia Smitha, Shaibu, takhle ve středečním Brit Brunchi, či. No a si dovolím připomenout, že na telefonní lince 720 600 811, kdo ještě nemáte, můžete vyhrát dva vstupy na degustaci, na řízenou degustaci, a to už tento pátek začíná v 18.00, tak si rozmyslete, zda máte v pátek čas a teď kam, tak zveme vás na Grill Hammer, když tak se podívejte na www.grillhammer.cz, tam uvidíte celou tu akci, podívejte se do kalendáře akci. No a jak jsem říkal, tento pátek 16.10. v 18.00 stejky z krokodýla, zebry, pštrosa, soba, bizona a taky japonské wagyu a k tomu spousta rumíčků, všechno pěkně dohromady. Jedna stupenka v kompletní degustační ceně 2190 korun. No a protože vás máme rádi, jo, tak máme tyhle ty lísky pro vás dva. Takže apeluju tady na liberečáky, severočechy, jukněte, kousek od Stráže pod Ralském, Hammer na jezeře, pokud to máte po svý cestě, anebo vy, co třeba pojedete z Prahy na víkend na sever sem k nám, tak to můžete pěkně propojit, dá se tam i ubytovat, tak to zvažte, a kdo to nechcete nechat náhodě, tak včera jsem si šel opět, že už je tam posledních pár lístečků na tuhle degustaci, anebo přejeme hodně štěstí a zkuste vyhrát. Vylosujeme jednoho z vás, který získá dvě stupenky ve čtvrtek těsně před polednem, tak tvoj. Jo, ta otázka ještě, co napsat na ten náš WhatsApp 720 600 811, je, jaký z těch stejků, co jsem tady říkal, krokodýl, zebra, pštrosoba, bizona nebo japonské wagyu, byste si nejraději dali? My můžeme garantovat, že si ochutnáte rozhodně všechny.

0: Canafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na canafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe. Dík. Slow down.
4: Rádio.
5: Slow down. Rádio.

0: take a second Radio. To refuel.
1: No music, no life.
0: Because when you stop worrying about other people, life is kind of peaceful. So come, go through the motions with me. I want you to breathe in and hold it for free. Breathe in. And breathe out. Let go and release. This is your moment of peace.
2: Tak vítejte u středeční chvilky poezie, rozjíždíme druhou hodinku středečního Brit branče, zdraví vás Jaro Brit Britiga. A živě z Liberecka Samo, zřejmě. A jak teď jsme slyšeli, Jules, Jazz, Caris a George the Poet, jejich Summer in the Ends, přesně tak, takový babí léto po britsku.

0: Music is powerful.
1: Music is Slowdown Radio, anebo taky...
2: No music, no life.
1: A nebo taky starý dobrý český přísloví v rapové jazyce. Hudba je hudba, abduch ej abduch. Jak řekl kdysi dávno Fugas. To by byl jingle. Abduch ej abduch. Čekaj, jak by to bylo? Počkej anglicky. Music... Kizum.
2: Badman.
1: Badman is Badman. Jaro, it's oraj. Ty krása, pojďme mluvit pozadu.
2: Badman sin. Jemana badman sin. Yo, this are the badman part. Boy, better listen when man talk. You don't want to see me on the wrong part.

0: bad man sitting.
1: Hey, slow down.
2: Tak jako to byla malá základka, ne? Abduch, taky jste to jeli pozadu. Nahrajte mi klidně vy, naše komunito. Jestli umíte říct svoje jméno pozadu, tak to nahrajte jako hlasovku do našeho komunitního chatu, ať se trošku pobavíme. Samozřejmě to platí i pro vás na WhatsAppu 726-811. Já vám tady můžu dát teď, právě posloucháte Slowdown Radio a Jaro Kosík servíruje britský zvuk Brit Brunch. Takže Evar, Ethan Hutsolš, Vols, Nvot, Ojidar, Aj Oraj, Agisok, Ejun, Ivres, Xtirp, Kuvz, Chnurbdaeb, Chnurbdaeb, čekaj, abyste pochopili Beat Brunch, Chnurbdaeb. Tak, no dost.

0: Přesně tak, Oraj Agisok a Abduch A. Abduch u nás na Slowdown rády. Tak, co tady máme, co tady přistálo? Jdu na to, jdu to zkusit natvrdo, ani jsem to neslyšel. Ukáž, počkej, jenom si to musíme...
1: Ahoj, jsou dameři, tady...
0: Tak ukáž. Počkej,
1: já... Ahoj, slowdowneři, tady Bukaj Refish.
0: No vida. Hazdar Bukaj. Tady Oraj Agisok. No a taky Mod Shim. Kde je Mod Shim, prosím vás? Hrajeme ho tady furt, Mod Shim. A taky Fesuj Sejáda.

Tak, mám tady jednu velkou pecku. Kamarád Ondra Ruml, z který jsme ho měli, určitě znáte všichni Ondru Rumla, a tak já měl tu čest, že byl s náma nějakou dobu v Beatburger bandu. A když už jsme narazili na tuhle kravinu,

0: No jo, prosím vás, pošlete nám i vy, nejenom Kuba, jak jestli jste to jeli na základce, tenhle ten humor a mluvili jste pospátku. On pak člověk, když to víc trénuje, tak už se v tom jako samozřejmě zdokonalí, že jo. No a Ondra Ruml už před lety, jak se říká, totálně zabil. A já vám tady pouštím to z YouTube, omlouvám se, pak si to klidně dohledejte, až to budete chtít někomu ukazovat. Když se pracuje s looperem nebo hraje se s looperem, tak on má skvělou funkci, že umí vám otočit to, co říkáte pospátku. Jakže kdybych teď já něco nahrával, zmáč mu to, tak to bude mluvit pozadu. Ondra Ruml se svojí hudební genialitou si dal Skákal pes. Otočil to a pak do toho začal skládat a to už zpívá na ostro, takže jenom ten hlavní vokál je vlastně otočený a všechno ostatní už se naučil dělat jako pospátku, takže jestli jste to v životě neslyšeli, tak je to teď velmi výjimečně, co tady teď budu pouštět, jestli někdo poslouchá poprvé, jestli říkal, co oni tam hrajou. Ano, zahrajeme si Ondra Ruml a Skákal pes. Pozor, pěkně od začátku.
1: Skákal pes přes obves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Skákal pes přes obves,
0: už pouští ten loop.
1: Přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Skákal u obol na nore.
0: Tak a už to jde pozadu.
1: Byl si prý, nezleš kůru a nalezde. Se pak u obol na nore. Se byl si prý, nezleš kůru a nalezde. Se pak u obol na nore. Se byl si prý, nezleš kůru a nalezde.
0: Já myslím, že on to tam má i někde v jako kompletní verzi i s videoklipem, tak tady si dáváme živák přímo i s diváckou reakcí a pokud někdy půjdete na Ondru Ruml, tak doporučuji, fakt to stojí za to, tohle je hudební úkaz. Tak, my se samozřejmě vracíme zpátky k britské muzice, 10 hodin a 19 minut.
2: $15,000 your lucky smile, $20,000 I'm a flock eye man. I trouble some I got it going on.

0: Stále posloucháte středeční Brit Brunch, hrajeme britskou muziku. Tady jsme se dostali ke jménům pozadu, tak zdravíme do Holomouce. Máro, seš tam?
1: Joha, joha. Keram Kerok.
0: Výborně, Keram Kerok, a já mám tady další tajnou zprávu zakódovanou v dnešní řeči, že zítřejší čtvrteční Groove Brunch dopoledne bude vysílat Nonil Boch. Ano, zítra nový moderátor Nonil Boch, bude to určitě Boh dal love Nonil Boží.

Yeah. A my se přesuneme k Blue Lab Beats. Nice the guy, what are you here for? To je krásná angličtina, co? What are you here for?

Wanna say bye bye, já ještě nebudu říkat bye bye. Zítra bude bye bye, Jaro, mám nějaké rodinné povinnosti s dcerkama, tak moc zdravím Dona Hobliňona a pokud jste nechytli naši šifrovanou zprávu, tak ano, opravdu to tam bylo. Zítra dopolední Groove Brunch v rytmu a režii Dona Hobliňona a pak si ho můžete dát ještě 2 hodiny od 17. do 19. hodiny. Já věřím, že to zvládne. Takovej Don Hobliňon maraton. Tak a jestli máme rádi ty groovy, jakože máme, tak tady vysílám Enter the Jungle a Ezra Collective.

myslím, že není úplně potřeba představovat pražskou, pražsko-britskou, ale spíš už pražskou, kde Charlie v Čechách žije velmi dlouho. Honza Čechický, Charlie One a Om Square slaví 30 let, venku nový EPčko a hrali jsme další novinku Hidden in the Rhythm. Na takovýhle věci živě zahraný se rozhodně můžete těšit 10.11. v pražské Roxy, kam vás ještě jednou srdečně zveme. No a taky máme nachystanou kurátorskou selekci od Honzy. Honza Čechtický nachystal hodinku, tak zatím rozhodneme, kam, kde si ji zahrajeme. Možná třeba v rámci nějakého dopoledního beatbranče nebo večerního vysílání. Uvidíme.

Tak a posloucháte britskou selekci jako každý středeční dopoledne mezi 9 a 12. Jarko Sika za Mikem. Mám velkou radost, protože v rámci Beat Brunche, který už je na rádiový scéně 6. rokem, tak jméno Koji Radical se u mě objevovalo velmi často. A teď mi to dělá radost, protože 16.11. Koji Radical vystoupí v pražské Lucerně. Bude předskakovat slovenský Čavalenky 16.11. v 8. Dejte si to do kalendáře, pokud chcete Koji Radical. Rozhodně to bude stát za to v rámci Prague Sounds Festivalu. Dáme rovnou rubriku Třikrát a dost. Na produkci Shy FX ještě stále může být ráno, takže good morning. Koji právě teď a Nile Rodgers. Hnedka potom dáme Koji Radical s Getsem a do třetice No Pain, to bude Maverick Saber, Koji a taky Kabaka Pyramid a Rudimental na produkci. Tak užívejte, my jsme Slowdown rádi.

zveme vás na 16.11. do Lucerny Music Baru. Koji Radical aktuálně teď a tady v rubrice třikrát a dost, tak Maverick Saber, Kabaka a taky Koji a Rudimental. Zdraví vás Jero, pár minut před 11. Dobrý den.

0: Práve počúvaš Beat Branch.
1: Tak a zazpomínáme Amy Winehouse a samozřejmě na produkci a producentem v podstatě té desky nikdo jiný než Mark Ronson.

0: Slow down radio.
1: Pšt, reklama.
2: Jedna jediná.
3: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec.cz.
1: Pšt.
0: To byla
1: reklama.
2: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
0: Ne, pro tebe. Dík.

0: honest for the record. Who's healing the healer? I say no one for the record.
1: Tak a posloucháte dopolední Beat Brunch, kdo jste dneska přiladili poprvé, vítejte, Jirko Siga z libereckého studia, živě u nás na Slowdown Radio, máme vás rádi, jo, a dnešní dopoledne britská music.

Tak a kdo plánujete nějakou víkendovou akci, nebo třeba v pátek, tak ještě jednou zveme, protože u nás běží zajímavá soutěž. A to řízená degustace prvotřídních rumů a vyzrálých stejků 16.10., to znamená tento pátek v 18 hodin, kde? Grill Hammer, najdete víc na grillhammer.cz, po případě koupit si ještě za zvýhodněné ceny 1900 vstupenku, anebo ji můžete vyhrát u nás na místě, jestli ještě nějaký budou, tak cena za tuhle kompletní degustaci je 2190 Kč, my tyhle ty vstupenky nebo lístky na tuhle tu řízenou degustaci pro vás máme, ve čtvrtek vylosujeme před 12. jednoho z vás, kdo je dvě, získá obě dvě tedy. A pište na 720 600 811, který z těch stejků byste si dali nejradši? Krokodýla, zebru, pštrosa, soba, bizona nebo originální japonský wagyu? Samozřejmě si dáte všechny a k tomu krásnou selekci rumíčků, tak aby vám to všechno krásně chutnalo. Steak Grill Restaurant Hammer na jezeře v severních Čechách, kousek od Liberce, hoďte si do Google a uvidíte, třeba vám to bude stát za to. Je to cca hodinka od Prahy, když budeme mluvit k Pražákům a Středočechům, vy, co jste tady u nás na severu, tak jukněte sami, třeba by vás to mohlo zajímat. Možností je samozřejmě také ubytování, ať to s těma rumama můžete klidně přehnat, to už necháme na vás. Takže pište na náš WhatsApp 720 600 811, jaký z těch stejků byste si nejradši dali, a je to velmi jednoduchá soutěž, takže rádi vám tyhle ty dva vstupy některému z vás předáme. Tak držíme palce, tvůj, ať vám chutná. Teď už pod náma High Contrast Remix, určitě slyšíte, určitě znáte. Rolling Stones, Fatboy Slim a High Contrast u nás na Slowdown.

11 hodin a už 12 minut, připomínám, zítřejší Beat Brunch speciálně v, jak to říci, dramaturgii a režii Dona Hobliňona. Už se na vás moc těším, mám vás moc pozdravovat, že zítra 9 až 12, Hobliňon Groove Brunch. Teď už ale dáma, která se říká Opiden a s ní taky Camouflage, Hold Tight, před náma třeba Main Face, Gorillaz, Sasha Keeble a další.

Samozřejmě UK Garage a takovéhle rychlé britské věci jsou super, ale britský zvuk, jak za ty 3 hodiny už jsme pomalinku zjistili a za každou tu středu, co si hrajeme, má opravdu neskutečný rozsah. Máme rádi ty new jazzové věci, máme rádi hip-hopy, britský R&Bčko, ale i takovéhle klasiky, jako je třeba Clint Eastwood. Buďte happy, buďte s námi, buďte na slowdown.

jste si zakašla do rytmu. No nic. Slow Down Radio, Gorillaz, klasika, klasik, Clint Eastwood. Tak doufám, že jste happy, minimálně jak dva grepy. No, my se blížíme k pomalinku obědu, ještě samozřejmě nějaký ten časíček tady máme, Beat Brunch, něco mezi snídaní, něco mezi obědem. Krmíme se muzikou každý dopoledne tady u nás na Slow Down. Sasha Keeble a taky Leon Thomas, Move It Along, právě teď a tady.

0: Slow Down Radio.
1: Slow Down Radio.
2: You are listening to Slow Down Radio.
3: DJ Vadim, let's go! Ještě než ho vyšleme, tak jenom informuji o tom, že dnes, respektive včera, bylo oficiálně zahájení mistrovství světa v paddleboardingu a česká reprezentace vyrazila do Itálie. Držíme palce. DJ Vadim, let's go! Ať vám to tam jede, let's go!

Přesně tak, je UK Drill a Pure Juice, takhle na ochutnávku, trošku tvrdší věc v rámci britského dopoledne. A v obráceně zase úplně zjemníme. Summer Pearl, The End Game. Ta moje dopolední hra už pomalinku taky končí, ještě máme 15 minutek. Tohle je velmi krásná věc a hnedka po ní třeba Alpha Mist.

Summer Battle, The End Game. Možná ta letní hra už opravdu končí, už je tady ten striktní podzim, aspoň tady u nás na severu už to listí opadává, žloutne, hnědne. No a ještě trošku přeložíme do kotlíčku a ještě víc půjdeme k té jazzový music, kterou rozhodně britská scéna nabízí a má co nabízet. Alpha Mist a prodýchejte se, to je to správné slovo, breathe.

Alfa Mistr rozhodně skvělej. Prodechali jsme si společně tuhle tu boží věc a dodechali jsme, ale stále budeme dýchat samozřejmě dál a slowdown jede dál. Chci sem říct, že jsme dodechli s dnešním Brit brančem. Zítra v mezi 9. a 12. vás čeká Don Hoblignon, už se na vás těší, užijte si dopolední groove brunch velmi výjimečně. A mnohokrát děkuji za tenhle ten záskok a Hoblignon samozřejmě pak ještě v odpoledních hodinách mezi 17. a 19. hodinou. A kompletní program Slowdown Rádia najdete na našem webu Slowdown Radio, taky tam najdete číslo k nám do studia 720 600 811. V záložce Jak nás podpořit běží další soutěž, koukněte na to. Děkujeme za všechny Slow Riders a já vám samozřejmě přeju příjemný krásný den. Teď už skoro poslední věc, asi jo. Rita Ora, Crept and Conan, Poison a na remixu velmi významná osobnost britského zvuku Zed Dat. Tak krásný, dobrý den.

0: Slow Down Radio.
1: Št, reklama.
2: Reklama.
1: Ahoj, brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
3: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt,
4: to byla
1: reklama.
2: Reklama.
1: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: Tohle algoritmus neumí. No music, no life.

Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru. A nebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Ahoj, já jsem Fanda. Jo, jsem aktivní fanoušek hudby. Chodím na koncerty a podporuji umělce napřímo na Vplay. Co je Vplay? Tady si sám vybírám, komu dám svý peníze a díky exkluzivnímu obsahu jsem blíž svým oblíbeným umělcům a podporuji jejich talentný algoritmus. Vplay, platforma bez prostředníků. Stahuj apku anebo čekuj web. Vplay.com, jednoduchý Vplay.com.
3: Pšt. To byla
1: reklama.
0: Reklama.
1: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
0: Dík.
4: Slow down radio.
3: Slow down radio.
5: You are listening to Slow Down Radio.
6: Čau, ahoj vám všem na Slow Down FM, dámy a páni.

Dneska tedy po 103. při středě všeho podle Michaela s Jirkou Čížkem po půl a s jeho zamyšlením, ale samozřejmě, protože se blíží 17. listopad, tak i ze soutěží o lupeny a volné lupeny na 17. listopad s pražským výběrem Bárou Basikovou, Matějem Rupertem, Janou Kratochvílovou, Ondrou Rumlem, Martinem Dejderem, Michaelem V a DJ Slowdown Rádia. No jo, tak se máte na co těšit. 17. listopad, to je skvělý svátek, slavili jsme ho z JAR, ale holty JAR nejsou, tak je škoda o ten skvělý svátek přijít, veď? Čo víš, že jo? Pozor, pozor, dneska den za důstojnou práci i světový den habitatu. Světový den bavlny, babe. Aha, tak my jsme měli dát něco z bavlníkový plantáže, ne? A taky dnes je židovský svátek Jom Kippur. Kdybyste nevěděli, co to je? Den smíření. Tak se báv nebo se zá. Čau, Michael V.

Midnight Star ve Michaelovi show. Tak vy, co posloucháte, mám Stefanoušky, nebo byli Stefanoušky JAR. Na facebookové stránky JAR si netroufnu jako tam vstoupit, protože se nechci jako chlubit cizím peřím. Už vlastně, kdyby jsme se vrátili zpátky, tak budu součástí té party, ale protože teď momentálně stojíme si tak, že jako tu partu nechceme obnovovat, nechceme hrát ty pecky, na kterými byl podepsán i minister kultury, no tak hold prostě stojíme. Jo, my taky stojíme s představou, že bude plná Lucerna i 17. listopadu na pražský výběr. A kdo jiný by tam měl hrát 17. listopadu? Mimikry, tedy Bič Boží a to, ta partička. Ne, tak samozřejmě narožená Plastic People, jasně, to je legenda předrevoluční, no ale má pražský výběr taky, ale i porevoluční. Tak kromě toho ještě Bára Basiková, Ondra Ruml a Matěj Rupert, to znamená, že tam je funkce, taková funky funkce, jasně evidentně, jak jinak, jako obyčejně náš klan, takže se na to podívejte. Teď ještě 12 dnů, myslím, že do příští neděle 18. máte možnost v rámci crowdfundingu na mé runway party koupit tam lísky velmi zvýhodněné, baby. Tak jo, teď si dáme co? Bregestra.

orchestrem velmi zajímavá parta. Opravdu hudba všech barev. Občas zarepují, občas zafunkují, občas jsou trošku rockovější, někdy na jazzlí a někdy instrumentální. A singling bomb, singling bomb, bomb, bomb. Den za dobrou práci, nebo jak je to? Jsem to. Za důstojnou práci? Tak jo, já myslím, že důstojně si oslavíme dnešní den s důstojnou muzikou. Přijde Jirka, než přijde Jirka, který nám zase do toho hodí vidle. Give me baby, yeah.

level. Give me co. Give me more co. Mě? Jemně mnihovně, OK. Při středě, aby taky ne. Aby taky ne. Na světě podle mě. Aha. Jo, hudba. Stačí mi pustit takovýhle groove a už to ze mě jde jako, jako by samo. Otvírá to brano. Pamatujete? Brano otvírá samo. This radio station plays more music like this. Jo, zasmál se Pribináka zkysnul. Můj oblíbený for z první stupně, ano, z první ne třídy, ale myslím, že ve třetí nebo ve čtvrtý jsme tohleto strašně jako oceňovali tady ten vtip. A zasmál se Pribináka zkysnul.

Phil Koleno. Rozsvítí to má vaše zářivky? Uvidíme. Two Hearts. The show podle Michael na Slowdown Radio. Nemáme rest, jsme best.

0: Slúdám rádio. Ups. Nač. Houdesko.
1: A teď přijde Jirka Čížek, nezvolníme tempíčko, než se uklidíme, dáme další popinu. Mě strašně bavilo, v 90. se na to tancovalo, všichni byli jako utržený z řetězu. Madison Avenue. Don't call me babe, ale můžeš mi psát. Stále pořád, adresa stejná, dneska to budeš potřebovat. Dneska bude soutěž s Jirkou Čížkem, holupeny nám, Lucernu 17. listopadu.

0: baby. Nevolej mi, ale piš, adresa pořád stejná, show podle Michaela Zavináč, slowdownradio.cz. Ahoj Jirko, vítám tě tady ve studiu rádiový show.
1: Hezké, pěkné středeční odpoledne, stále sluné, krásné říjnové, stále babí létové.
0: Skvěle Jirko, děkuju za tenhle ten úvod, máš nějaký zamyšlení?
1: No tak zatím jsem o tom nepřemýšlel.
0: Aha, děkujeme, tak to je výborný. Člověk, co má papíry na hlavu, a my ho tady uvádíme jako člověka, který má něco pro nás k zamyšlení. Dobře, možná právě proto připravuji na tu primu, popřípadě najednou televizi novou show a la Runway Party, která se jmenuje Cvokhaus, je z Blázince a takový lidé jako se ty tam mají své místo a pochopitelně já, jinak bych to nenatáčil.
1: Děkujeme za tu skvělou promo show. Co máš ty pro nás?
0: No tak já mám teď ještě zvolnění s Leny Kravicem a pak jsem zvědavý na tvé zamyšlení, popřípadě na nějakou soutěžní otázku k dnešnímu dni, aby mohli lidi vyhrát lupeny do Lucerny. Slow, slow.

0: se snažit, budu přemýšlet.
1: Jo, a využívejte Lené Kravice. Skvělá pecka. Myslím, že první z těch, která se objevila na hitparádách a díky kterém jsme zjistili a do dneška víme, kdo to je Lené Kravice. Tak pojď, užijte to. Slow time.

0: Tak to byl Lenny Kravitz, který vás, doufám, dostal do ještě lepší nálady, než jste měli. Dneska je den za důstojnou práci. A co to je, to si když tak najdete. Dneska taky se slaví, nebo slaví. Ono, když máte půst a 24 hodin nežerete, takže to, nevím, jestli co slavit, ale pochopitelně, když jste silně věřící a ještě vlastně vyznáváte hundaismus, protože v podstatě tohleto je, nebo judaismus, to jsem trošku popletl. Ano, tady se chytá Jirka za hlavu. Ano, je to největší židovský svátek právě dneska, takže kdo to chce je, tak to jede a asi moc neposlouchá. Tak Jirko, co máš?
1: No tak já jsem se chtěl zamyslet, tak samozřejmě zaprvé nad tím židovským svátkem, to si teď už říkali, je to největší židovský svátek, jeden z těch vysokých svátků judaismu, jo, proto jsem se smál, jak jsi to popletl. No, děkuju moc krát. No tak to víš, jako jsem sice jako tak částečně vzdělaný, ale některé věci mi unikají. No ale hlavně, co mě hlavně zajímá, tak to jsou samozřejmě ty lidi, co dneska se narodili. A já mám pro vás soutěžní otázku, protože jako jsme si slíbili, že ve středu a v pátek budeme hrát právě o tyhle ty věci. Jako dneska je 7. je to tak 7. října, takže dneska má například, já se na to hned podívám, že to tady mám před sebou, dneska má narozeniny třeba například Simon Cowell. Víš, to je, Michael? Jo, to je ten, co sedí v těch porotách, ne? Takový ten, podle kterého vlastně vytvořili toho takzvaného kata. Jo, nejdřív to dělal Eda Klezla jako první. No, super. No, potom dneska by teda má slavý narozeniny i Toni Braxton, skvělá zpěvačka. Možná od ní bychom si mohli něco dát. No, ale hlavně dneska si taky připomínáme narození, nebo respektive zemření, cože? Zemření, tedy smrt Edgara Allana Poea. Víte, kdo to je? No, tak já to vím samozřejmě, ale koukám ti do papíru a ty směřuješ tu dnešní otázku trošku právě na to, kdo to je. Edgar Allan Poe, tak to zadej a uvidíme. No tak dobře, děkuji ti, že jsi mi takhle prozradil, takže milí drazí posluchači, Sloudán rádia, nebo tady je show podle Michaela, kdybyste chtěli vyhrát lupeny do Lucerny na 17. listopad na velký oslavný Maidan koncert festival, první ročník festivalu Svobody, tak vyhrajte a jako první odpovězte na adresu, kterou jste slyšeli. A já se ptám, Edgar Allan Poe byl za A. romantický básník, prozaik, literární teoretik, esejista. Za B. vyvrhel, vrah, násilník. A za C. gynekolog. Adresu znáte, odpověste A nebo B nebo C a vyhrajte. Jirko, mám takový pocit, jako kdyby si to dělal normálně na koleně, znamená z patra. No jasně, z třetího patra. Čau, ahoj.
2: Michael. Victory Show.
0: Tak jste slyšeli, má vstup boží, slovo boží, to byl Jirka Čížek, jeho zamyšlení, jako dneska velmi takové striktní, skoro vůbec žádné. A určitě doufám, že to v pátek Čížovce napravíš. Jasně, že jo, já se vám zamyslím nad tímkoliv. Čau. O, jste tam, kde máte být, posloucháte jízdu zvanou Show podle Michaela. Na Slowdown Radio. Čau, ahoj.

S bomba týdnem před pár týdny, jak jinak. Ovšem dneska jsem se rozhodl trošku, jako Jirka už vypad, rozhodl hrát i nějakým Story Oldies. Tohle to jsem neslyšel leta, pamatujete? To byla éra. To nechci říct, že tehdy byl svět ještě v pořádku, ale možná jo, 90ky byly zlatý, jak já rád. Je přirovnávám k americkým 60kám. No, celý den všechno má svoje pro a proti, spousta lidím 90ky zahubili, jako jasně, protože šli jim do plných tak, že buď to finančně, anebo díky drogám a tak, prostě ulítli a nakonec se oběsili, nebo je to zabilo. Tak k tomu bychom se vracet nechtěli, ale 90ky, některé věci, je to kouzlo, tý svobodomyslnosti, to by se vrátit trochu mělo. Přijde mi to teď moc takový jako přísný a přechytralý. Pojďme víc blbnout, babies. Tedy dokud tady budu, nechci zažít nudu, abych použil sloganu z textu kapely Laura i Tigři. Tak se mějte, já se ještě neloučím, ale teď si užívejte 6 minut z Inner City. Big Fun, babe.

závěr patří klasicem, to byl Inner City Big Fun. Oni měli těch věcí má v hitparádách v té době víc, ale tohle to byl, myslím, že ten největší, myslím, že dokonce první. Tak to bylo dnešním, ještě stále je pochopitelný jak jinak, ještě 8 minut bude. 103. show podle Mama Michaela tady na Slow Down Radio, tak si užijte Funky Bebop. Moja fuck, jo. Zítra, jak říkám, Soblibou je taky den, ale to není ze mě, to jsem si nevymyslel, že to jsem někde ukradl. Pardon. Zítra ve čtvrtek taky další jízda. Show podle mě, tak se mějte zítra, čau. Nezapomeňte na otázku, napište A, B nebo C, jestli Edgar Allan Poe byl spisovatel, podvodník anebo gynekolog. Zjednodušeně řečeno. Vyhrajte lupeny na Luceru na 17. listopad pražským výběrem a Báru Basikovou, Matějem Rupertem, Janou Kratochvílovou, Illuminatikou, Ondrou Rumlem, Martinem Dejderem a DJ Slowdown Rádia. Čau!

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
3: Servisuje!
4: Cože? Servisuje?
2: Servisuje.
0: Himr.servis.cz
5: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
6: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
0: Himr.servis.cz
2: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt.
7: To byla...
0: Reklama.
1: Jedna jediná.
8: Pro tebe.
7: Ne, pro tebe.
8: Pro tebe.
7: Ne, pro tebe.
2: Dík.
9: Slow.

a.k.a. DJ Poe. Vítám tě u mojí pravidelné show Eminem, tedy Mixtape Medley. V jejím rámci uslyšíš moje oblíbené rapové a R&B tracky ze staré i nové školy. To byl úvod, právě začínáme. Enjoy!

0: trochu zrychlíme.
1: Právě posloucháš Slowdown Radio.
0: A přitvrdíme. Tady máte Dizzyho Rascala a jeho song Ghost.

Následuje píseň od Steph London a Skepty a její název nemůžu říct.

0: Tohle byla moje pravidelná show s názvem Eminem, tedy Mixtape Medley. Díky za poslech, budu se těšit zase příště. Poem out, posílám peace.
1: Chceš uniknout do vesmíru? Přečti si knihu Trappist 1. Ta tě zavede za trappisty, rasou ještěrů s výjimečnou duševní technologií a soubojem dobro versus zlo, Sugar. Seženeš v knihy Dobrovský, na Luxor.cz a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist 1 na prahu nového světa.
2: Reklama.
3: Reklama.
2: Jedna jediná.

0: Canafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na canafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe. Dík. Slow.
4: Down.
2: Ra.
4: Di.
2: Jo.
5: Ty nás vůbec nezajímají. Nás zajímá jenom dobrá muzika.

0: baseline. Philip TBC. Philip TBC.
1: I keep cheeky

0: Pokud už nemůžeš dospat a nebo máš problémy s prostatou, vyřeší to kurátorská selekce Filipa TBC, protože ty už prostě nemůžeš dospat.
1: Bus 5, yeah, we have a bus 6. A cemetery time, cause they might never miss. What we tell them?

0: a tak dále a tak dále.
1: Filip TBC na Slow Down Radio. Těším se na tebe.
2: Pšt, reklama.
3: Jedna jediná.
4: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
2: Pšt.
5: To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
6: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
6: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
0: Dík.
5: Slow
6: down.
5: Radio.
6: Slow down.
0: Radio.
7: Čau, ahoj. Slow down radio made non-stop. Super music for super people. Super program by Michael B. Čau, ahoj. Začíná právě teď tady show podle Michaela. Dneska po 108. s Jirkou Číškem a třeba Jamesem Brownem. Čau, ahoj.

slabý slobody se řekne, to je když ho na nože berou. Kam se na to, kam se na Browna hrabe pod slinče, který mu zrovna podřídil taky krk, abyste si ho dali jako pečínku. A dneska je den standardů, světový den standardů, takže budeme hrát standardy až do Hallelujah.

Harmonion B Attitude. Už jsme tady měli hit parádě, i když zatím žádnou hypočku nemám tady na Slovna rádiu, ale na té soukromé, jako na bomba týdne, už má parta Mononeon byli. Tak ale teď co? Připomínkám Lucerny 17. listopadu. Jo, kupujte, bude to velkolepé. Pražský výběr, Bára Basiková, Matěj Rupert, Jana Kratochvílová, Ondra Ruml, Martin Dejdaren, many mo. Pardon, i má maličkost. Dámy a pánové, chlapci a děvčata, jste tam, kde máte být. Můj nový song. Já jsem vrtulník Michael B, tak nechte to takto být. Já mám pro vás svý punk rap, velkolepej beat. Ať zůstanou tu všichni svý, freedom nechte žít. Don't stop the feeling, don't stop the good, don't stop the freedom, klidně i na Hollywood. Don't stop the feel, don't stop the good, don't stop the free, no hate is good, yeah.

to všechno OK. Čau, au, jo. Jasná hudba všech barev, co má žájna. Rap, funk, R&B, the soul, pop music, rock and roll. A to je Nile Rodgers z kapely Chick. A skvělá sexy saxofonistka Baba Parks a Candy Dolphin.

Jinak tohoto bych neměl říkat do éteru, nečekajte žádnou zprostěnu zase, ale že se takhle v podstatě shodím, že se dostal teď nový takový jako setlist, respektive flashku se super muzikou, ano, samozřejmě novou, starší, různě, a někdy některé věci neznám a prostě normálně to pustím, jako aniž bych si to poslech, jo. Na díze, když mám plný parket, to jako samozřejmě nejde, i když ne, že bych to nikdy neudělal, že kdo na mý díze někdy byl, tak to ví, že někdy mám plný parket hodinu, ale lidi nevědí, co se s nima děje, a potom hodinu na mě čumějí tyhle, co to hrajou, že? Ale tohle to je ale fakt jako dobrý oldies, bad oldies, zní to jako 70. Standard. Světový den standardů na Slowdown Radio. S Michael V. Hezký středeční den.

0: máme půl, tedy skoro. Hezký dobrý středeční den vám všem na Slowdown FM. Za chvilku po půl, tedy po Slowdown, Jirka Čížek se svým zamyšlením a soutěžní otázkou, kde mohl žete, při které soutěži můžete jasně že vyhrát volné vstupy na 17. listopad, tak držte má frekvenci a za chvilku jsme zpátky. Teď je nějaký, jak říkám, s oblibou, s oblibou, Slowly Time.
1: Slow, slow, slow down, radio.

Třeba. Stop the phone, don't stop the phone. Tak to byl Weekend a poznali jste Heartless. Ve světě podle mě, v show podle mama Michaela. Teď Big Boss Man. Hey. Yes. Posloucháte středeční show podle Michaela, za chvilku Jirka Čížek, ten slíbený.

rozhlasovém studiu Rádiový Show. Čau. Hezký den vám všem na Slow Down FM. Já jsem Jirka Č. Jirka Čí. Tak máš zamyšlení? Ne, nemám. Dneska v dnešní době myslet se nevyplácí. Ale to kecáš. No ne, tak samozřejmě je to přehnaný, ale říkám to proto, že lidi dneska přemýšlejí až moc. No, ale zase na druhou stranu říká se, že díky těm všem sociálním sítím a technologiím a těm technikám, technikům, ať už jsou to mobily nebo tablety a tak dále, tak ta inteligence ku podivu vlastně se zmenšuje, protože všechno nahrazují tyhle ty přístroje. No a skutek utek, jinak, jak to je, to tady nebudeme říkat nic nového a poprvé, ale v podstatě ty děti dneska ve škole taky, oni to mají zakázaný za pletpamu nebo někde to bude zakázaný, ty mobily, aby si pomáhali, ale v podstatě dneska se nikdo nechce učit, nepodívá se do knížky, protože si to vygoogluje, informace, děláš test, tak si to napíšeš, do vyhledávače dáš třeba Roger Moore, který by měl dneska narozeniny. Mimochodem, kdo to je, to víte, herec, že? A já mám hned soutěžní otázku, kdybyste chtěli vyhrát lupeny do Lucerny na 17. listopad, napište mi, v jakém filmu nebo takové filmové sérii se proslavil nejvíc. Roger Moore, roční 1927, to je chytrá, šikovná otázka, viď? To je pravda. Já jsem čekal, že dáš prostě něco složitějšího, ale pravda je, že my chceme, aby lidi odpovídali, aby vyhrávali, takže ano, tohle je tak jednoduchý, že dejte to. Adresa pro vás, pro všechny, pořád stejná, tedy show, psáno anglicky, tedy show podle Michaela, tam psáno všem česky, tedy Maja Kala, / slowdownradio.cz. Napište, v jakém té roli se proslavil Roger Moore nejvíc, no a vyhrajte dva lupeny do Lucerny na 17. listopad, kde vystoupí Bára Besiková, Pražský výběr, Kratochvílová, Ruml, tohleto, támhleto i Michael V. Dobře, děkuju, tak já myslím, že to stačilo to zamýšlení, co se týče těch sociálních sítí a vzdělávání a chytrosti všeobecně, že? O, máš pravdu. A já ti k tomu zahru hezkou písničku od Bucio Collinsy, OK? No to je dobře, s Ice Cubem, nekecej, tak jo. A to je funk jak svině, rock stará věc. Říkám to vám. The best of music and jokes from 60s to the future. Rap, funk, R&B, soul. Tak pojď na mě z boku. Čau Jirko, díky moc.

0: a bubble.
1: Yeah. Let me pop your bubble.
0: Brother Nature, Fantasma. To je taková tam asijská sexy baba, drobná, takový kapesní prcátko, říkám s oblibou. No a samozřejmě Nestor má gangsta rapu Ice Cube. Bootsy Collins je ve světě podle mě. Dneska mimochodem to jsme ani neřekli, že a myslím, že stále kvoká, protože je stále mezi námi. Má narozeniny Cliff Richard. Tedy Sir Cliff Richard. Že dneska je mu 86, no? Gratulation. All right, a posílám ale funky ze 76. Brick.

Show podle Michaela bude zase dlouhá, předlouhá a já se těším opět zítra ve čtvrtek, jako obyčejně v tento čas, kde máte být se mnou a strávit ho na plný gule z funky, co má shine, tak se bavte nebo se zapte a zítra zase ve stejný čas, jako vždycky v tento čas, papa, to bude čtvrtek a opět super jízda for super people. Tak tohle je závěrečná pecka, má Peter Brown a Do You Wanna Get Funky With Me a s kým jiným. To je Slowdown Radio, Show podle Michaela. Dneska po 108. A tak si to užijte. Papa, hezký zbytek středečního dne.

0: Reklama.
1: Čau, já jsem Johnny T-Pack, jsem aktivní umělec, jsem artist. Najdeš mě na platformě WePlay, moje hudba, moje komunita. Co je WePlay? WePlay mi dává možnost nabídnout fanouškům exkluzivní obsah. Sám si nastavuju cenu za svoji tvorbu a jsem v přímém kontaktu s fans, kteří moji hudbu opravdu podporujou. Díky za vás. Jo, a tady o mým dosahu rozhoduje komunita a ne algoritmus. Stahuj apku nebo čekuj web WePlay.com. Jednoduchý WePlay.com.
2: Pšt. To byla
0: reklama.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Dík.

0: Jaro Kosiga.
1: Stick with my friends.
0: Beat Brunch.
1: Beat Brunch.
2: Čilzne, tady Jaro Kosiga. Každý všední dopoledne u nás na Slowdown rádiu servíruju pořad Beat Brunch. Nová muzika, nové objevy, nové obzory a sem tam nějaký ten příběh. Těším se na vás. Mezi 9. a 12. u nás na

0: Can you bring my table back over here? How'd I get over there? Oh, play it on and on right
1: there. Shh, reklam.
2: Reklama.
3: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
4: Servisuje!
5: Cože? Servisuje?
3: Servisuje. Himr, pomlčka, servis.cz.
6: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
7: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
8: Himr, pomlčka, servis.cz.
9: Karavaning nás prostě baví.
1: Pšt,
5: to byla...
1: Reklama.
10: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
10: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
9: Dík.

0: Zapomeňte na Marvel, Trappist One je sci-fi, kde světelné meče nahradilo fluidum a hrdinové mají skutečný problémy. Čtěte dřív, než to sfilmuje Netflix.
1: Trappist One. Na prahu nového světa. Příběh z unikátního univerza najdeš na Google jako Trappist One kniha.
2: Seženeš v knihy Dobrovský a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist One na prahu nového světa.

0: Čau, tady Pio. Poslouchaj Slow Down.
1: Slow Down rádio ladíš právě teď. My jsme Marty a Filip.
0: Poslouchaj P.I.O.
1: Zdravíme z Jihlavy, čau.

Ahoj, tady Filip Pacina, a.k.a. DJ Poem. Zvuť k poslechu mé show Eminem, tedy mixtape medley. Uslyšíš rap, trap a R&B ze starší i novější školy. Každou středu ve 13 hodin na Slowdown Radio. Eminem by DJ Poem. DJ Poem a jeho mixtape medley.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.

0: State of Mind on Slow Down Radio.
1: Britski State of Mind on Slow Down Radio.
2: I do my thing in DNC UK. Don't give a fuck, yo, Barry Foles all day.
3: Zajímá vás aktuální britská scéna? Britský State of Mind se Simoncem, a.k.a. Craig Monster. Každý úterý ve 12.00 přesně.

0: tohle algoritmus neumí. FaceTime, Matěj Grulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime, Jaro Kosiga a Matěj Grulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.00.
0: U nás.

I am strong.

0: reklam.
1: Reklama.
0: Jedna jediná.
2: Ahoj, brajlouni. Slepejši. Slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
3: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
2: Pšt.
1: To byla
2: reklama.
0: Jedna jediná.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe. Dík.
4: Čau, čau, zdraví vás DJ Magič. U novýho dílu pořadu Dig in Time, ve kterém se hrabeme ve vinylových deskách, stejně jako na YouTubeovém kanále Dig in Time, na kterém najdete i videa z cest, ve kterých desky lovíme. Poslední dvě cesty byly do Berlína a Krakova, takže se nějaký desky z těchto cest pustíme samozřejmě. Momentálně hraje deska od Augusta Pabla, což je jeden z králů jamajský dubový muziky. A tuhle desku jsem sehnal v berlínském obchodě Heise Scheiben, který jsem ani neměl v plánu navštívit, objevil jsem ho úplně náhodou po cestě do Görlitzer parku, takže kdybyste tam někde taky bloudili, určitě doporučuji. Spousta skvělýho hiphopu, reggae, dubu, africký muziky, latina, funku, soul a podobných dalších pokladů, který se během následující hodinky budeme pouštět. A po Augustu Pablovi si dáme ještě jednu reggae desku od Wailing Souls. Takže dostojíme názvu rádia, který právě posloucháte, Slow Down, udělejte si pohodu, jedeme dál.

Tak právě nám dohrála skladba Kingdom Rise, Kingdom Fall od kapely Wailing Souls z Jamajky. A po reggae vstupu do dnešního dílu pořadu Dig in Time už pokračujeme ve stylu Library Music. Hraje nám anglická nahrávka od Elena Tua, což je známý sample zejména ze skladby Action Satisfaction od kapely Jurassic 5. A skladba je to docela krátká, takže další povídání až v další skladbě.

Got to be free, to je písnička od kapely Young and Company, kterou jsem pořídil v Polsku, v Krakově, ve videoshopu Paul's Boutique Record Store, kam jsme jeli hlavně proto, že v tomhle obchodě zahrál naprosto geniální set jeden ze současných nejlepších vinylových DJů světa, DJ Koko aka Shimokita z Japonska. Byl to naprosto fantastický zážitek. Z Krakova samozřejmě bude pak i nějaký digovací video na YouTube kanále Dig in Time. Stejně jako z Berlína, kam jsem nejel natáčet jenom berlínský obchody s vinylama, ale také rozhovor a naprosto geniální vinyl mix Marka Hypa, berlínský DJský legendy, který měl vystupovat i na zrušeném hip-hop campu. Historicky vystupoval skoro na každém ročníku hip-hop campu. No zkrátka doporučuji, taky mrkněte, jeho mix německých jako raritních funků, soulů, groovů, breaků a všeho možného. No a teď už nechám hrát skladbu Gotta Be Free od kapely Young and Company a jako další přijde kapela Silvers se skladbou, kterou určitě budete znát jako sample J. Dilly. Posloucháte pořád Dig in Time na rádiu Slowdown.

Tak tohle byla klasická soulová kapela The Silvers. A teď si dáme skladbu z prvního alba anglického producenta Quantica. Stále posloucháte pořád Dig in Time. Tohle album jsem pořídil stejně jako spousty dalších desek na digovacím tripu v Berlíně. A musím říct, že normálně bych po něm asi nesáhnul, ale je to dvou LPčko, měli ho tam asi za 18 eur, což mi přišlo jako překvapivě nízká cena. Tehdy jsem šel zaplatit, tak i prodavač mi říká, to je zvláštní, nějaký levný. Tak mu říkám, jo, taky si myslím. A samozřejmě neskoušel už nějaký, že by to přede mnou zdražil, takže takovýhle nakupování vinylů je samozřejmě ideální. No a jestli taky rádi cestujete a lovíte vinily, tak ještě jednou zopakuju, mrkněte na YouTube kanál Dig in Time, kde právě tipy na vinyl shopy nebo i třeba blešáky různě po Evropě najdete. Jenom za letošek už to byla Kodaň, Barcelona, Gdaňsk, a nebo předtím ještě Lisabon, Madrid a tak dál. Mimochodem chystám i video o digování v Praze, kam bych rád procpal i nějaký tipy nejenom na vinyl shopy, ale i na další místa pro návštěvníky našeho hlavního města. Takže kdybyste mi chtěli doporučit nějaký skrytý poklady, kam rádi chodíte za muzikou a podobně, tak se mi určitě ozvěte, ideálně na Instagram. A klidně tam pište, kdybyste chtěli jakýkoliv další tipy. Rád se dozvím něco novýho, i rád nějaký znalosti předám. Sharing is caring, you know. A po Quanticovi si dáme Winter in America od Gil Scotta Herona.

Tak, stále posloucháte pořád Dig in Time na rádiu Slowdown. Jak jste určitě poznali, právě dohrála skladba od Jamesa Browna People Get Up and Drive Your Funky Soul. To, co možná ne každý poznává, je skladba, která zrovna hraje, a sice od kapely Fathers, což je jeden z objevů poslední doby. Vyšlo to na legendárním labelu Blue Note a řekl bych, že se na to docela piju ódy. Slyšel jsem i něco o srovnání s kapelou Kruangbin, což já tam až tak úplně neslyším, ale obě tyhle kapely mě baví, takže vlastně proč ne. A po nich si dáme malý polský okénko, protože jak jsem říkal, nedávno jsme byli digovat v polském Krakově, takže si pustíme některé jejich klasické krejty od poznaňské rozhlasové orkestry Jerzyho Miliana a kapely Alex Band. Všechno to jsou velký pojmy, najdete to i na jejich kompilacích, který dělá varšavský Soul Service Team, takže to určitě taky doporučuji, čekujte. No a teď už jdeme zase poslouchat.

0: Yes, yes.
1: Posloucháte pořad Dig in Time na Radio Slowdown. Po třech polských deskách teďka posloucháme jazzově taneční nahrávku od Ricka Pencera. Původní účel téhle nahrávky opravdu naznačuje i vlastně název téhle skladby Pre-Stretch Warm-Up. Je to vlastně na rozehřátí pro tanečníky. Já jsem se o téhle skladby dozvěděl od kodaňský DJ Nebojeho, který jsem navštívil v Kodani ke konci června. A za pár dní jsme tam stačili pošerovat spousty znalostí, včetně tohodle. Pouštěl mi to z jedné kompilace, ale já jsem zjistil, že tahle skladba vyšla v reedici původního vydání, a to poměrně nedávno, takže jsem neváhal a nějaký ty penízky jsem trošku poutratil. No a teď se pojďme ještě dovolnit na zbytek téhle jazzový rozehřívačky. A pak se ještě na závěr pustíme dva německý klasický groovy. A něco si k tomu i řekneme.

Pomaličku se blížíme na konec pořadu Dig in Time. Posloucháte Radio Slowdown. Od mikrofonu vás naposledy dneska zdraví DJ Magič. Poslechli jsme si skladbu od Veroniky Fischer, jejíž německý název se nebudu pokoušet vyslovit. A teď posloucháme skladbu od Uschi Brüning, Welch ein Zufall. To jsem snad vyslovil správně. Obě tyhle skladby můžete znát z více než 20 let starých mixtapeů Funkwerk Nugen, který nahrál Mark Hype a DJ Katmandu. Oba ty mixy slouží jako takový studnice německých b-boy věcí, breaků, prostě raritních německých funků, soulů a dalších věcí v totálně hip-hopovém stylu a duchu, což doporučuji. Stejně jako doporučuji mix Marka Hypa na kanále Dig in Time, nahranej přesně v tomhle stylu. Spousta německých posluchačů si docela nostalgicky na tohle zaspomínalo. No a jak říkám, blížíme se ke konci pořadu, takže vám děkuju, že jste doposlouchali až sem, že jste s náma digovali až do konce a budu se těšit zase příště. Čau, čau.

0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec.cz.
0: Pšt. To byla
1: reklama. Jedna jediná.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
0: Dík.
5: Právě posloucháš Slowdown Radio.
6: No music, no life.

0: Damn, this is some good shit.
1: Fire, my nigga. I ain't fucking lie.

direct.

0: back. Come forward. Rock back again.
1: Radio.
2: Slyšíš to?

právě dohrává hodinka mé kurátorské selekce. Tady je Bone Constructor a budu se na vás těšit zase příští středu v 9 večer na rádiu Slowdown.

0: Crime Time.
1: Pořad nejen o skateboardingu.
0: Každé úterý od 18 hodin.
1: Pohled zevnitř skatera Patrika Gabriela.
0: A pohled zvenku DJ Pufaze. Crime Time.
2: Každé úterý od 18.00. Get fucked up tonight!

Slowdown Radio můžete poslouchat na všech rádiích s označením DAB+ a také ve všech autorádiích, která podporují DAB. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Dále.
1: Ahoj, já jsem DJ Affect. Like it slow, všechno, co je pomalý, je boží. Hodina plná jihu, Houston, Memphis, ale nezapomenu ani na Brooklyn. Like it slow. Každý čtvrtek od 8 hodin večer, hodina mýho živýho hraní, hodinovej mix, Like it slow, DJ Affect. Každý čtvrtek od 8 hodin večer.
2: DJ Affect in the mix.

0: Kurátorská selekce na Slowdown Rádiu. Tohle algoritmus neumí.
1: Ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeje Filip TBC. Nás zajímá jenom dobrá muzika. Latně v pondělí mezi 6 a 7, ve středu od 15 do 16, odpoledne čaj o 5, v sobotu i v neděli. S Filipem

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: Tohle algoritmus neumí. No music, no life.

Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Trutnov, Klínovec, Jihlava, Třebíč a Jemnice. Tady všude ladíte Slowdown Radio v DAB+, což představuje přibližně 70% populace České republiky. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.